0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Energetická společnost ČEZ v úterý reportovala výsledky za druhé čtvrtletí. Na provozní úrovni zaznamenal ČEZ téměř o čtvrtinu nižší zisk EBITDA vlivem výsledku tradingu, nižších cen elektřiny i prodejů. Naopak distribuce meziročně rostla. Upravený čistý zisk však přes pokles na provozu vzrostl o 8% na 4,3 miliardy korun, kdy převážil efekt konce mimořádné daně. Analytici uvádí, že na provozu ČEZ zaostal vlivem volatilní kategorie tradingu a energetických služeb. ČEZ již po druhé zvýšil celoroční výhled na úrovni očištěného zisku o miliardu a nyní ho čeká v pásmu 31 až 35 miliard korun. Analytik Petr Bártek z České spořitelny uvedl, že i přes zvýšení je na této úrovni asi o 6% níže oproti konsenzu trhu dle Bloombergu. ČEZ se také připravuje na své rozdělení, kdy valná hromada v červnu schválila vyčlenění zákaznického segmentu do dceřiné společnosti ČEZ Energy. Na YouTube kanálu Pražské burzy naleznete rozhovor s finančním ředitelem Martinem Novákem o číslech za druhé čtvrtletí, výhledu i plánované transformaci. Z Pražské burzy zdraví Jan.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Máme tu nápad, který zní jako scénář, ale platí ho NASA. Kulaté létající robotky, které by jednou mohly prozkoumávat jeskyně Titanu, největšího měsíce Saturnu. Titan má řeky, jezera a moře z metanu a etanu. K tomu podzemní propadliny a jeskyně, kde by se každé kolové vozítko nadobro zaseklo. Proto se létá. Projekt se jmenuje Spark a vede ho Daniel Drew z Havajské univerzity. Jak popsal portál space.com, robotky mají pohánět takzvané jondové trysky, tedy pohon bez jediné pohyblivé části, prakticky neslyšný. Předchůdci byly centimetrové létající stroječky, které se vznášely nad stolem díky 40 tisícům voltů z transformátoru vytaženého z mikrovlnky. 9 měsíců první fáze, pak roky vývoje, takže na misi Dragonfly to nejspíš nestihnou. Vesmír má trpělivost, přátelé. A tím se s vámi loučím, ať vám dnes nikdo nezhasne baterky. Mějte se pozemsky.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Myslíte, že máte dost?

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Čáša burger je oficiální masový sendvič pro letošní letní olympiádu.
2: Je začátek srpna 1984 a my se ocitli na letní olympiádě v Los Angeles.
3: Už jen pár sekund nás dělí od motýlka žen na 100 metrů a jelikož si východní Němky válejí šunky 9000 mil odtud, jsou Američanky horkými favoritkami.
2: Díky bojkotu východního bloku se americkým sportovcům neskonale daří i v disciplínách, které nepatří mezi jejich nejsilnější.
4: This time they go. The way well was Donald Reed on the near side, Stewart, and Carl Lewis is showing his patience and ready. Carl Lewis on the near side, and on the far side, Ron Brown, and America may have gone 1-2-3. Lewis was flying.
2: Za to atlet Carl Lewis, který je favorit, začíná ukazovat svou dokonalou běžeckou techniku, když 4. srpna 84 hladce vítězí na stovce, následovaný svými americkými kolegy.
1: Jak se nikdo může takhle mrzačit dělo?
5: Máš recht, tati.
2: Dva dny na to mistr světa ve skoku dalekém a sprinter Carl Lewis, který si předsevzal, že chce dosáhnout stejného úspěchu jako Jesse Owens na olympiádě v Berlíně v 36., skáče jako jediný 854 cm.
4: Oh, what a good job. Absolutely spot on the board, and he allows himself a little smile. World champion, and now double Olympic champion.
2: 8. srpna 84 dosáhne Carl Lewis i na zlato ve dvoustovce a získá tak svou jedinou zlatou medaili v této disciplíně na velké události.
4: It's Carl Lewis all the way. That is gold number 3.
2: Úžasný atlet Carl Lewis se na své první olympiádě nezastavuje před ničím a 11. srpna 1984 dobíhá v týmové soutěži 4x100 metrů na prvním místě v novém olympijském i světovém rekordu a duplikuje tak úspěch Jesseho Owense z roku 1936, když získává 4 zlaté kovy na jedné olympiádě ve dvou odlišných disciplínách. Amerika se svými 174 medailemi totálně dominovala olympiádě v LA, přičemž druhé Rumunsko dosáhlo na celkem 53 medailí. Ač se mohla marketingová kampaň McDonald's s děsivým maskotem klauna a se stíracími losy, když Amerika vyhraje, vyhrajete i vy, zdát geniálním nápadem, namísto toho se stala ohromujícím ekonomickým průšvihem rychlého občerstvení. Amerika vyhrála a Šáša Burger prohrál.
1: Ča, USA, USA!
6: Carle Louise, já ti dám posu.
0: Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Single Story.

0: Projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Huči Kuči tance. Sky Showtime přináší pokračování seriálu Nevyhlášená válka. Netflix nabízí australské kostýmní drama Moje skvělá kariéra. K tomu přihazuje Gumy, kam se podíváš a životopisný seriál argentinské hvězdy Morii. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má stát.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Energetická společnost ČEZ v úterý reportovala výsledky za druhé čtvrtletí. Na provozní úrovni zaznamenal ČEZ téměř o čtvrtinu nižší zisk EBITDA vlivem výsledku tradingu, nižších cen elektřiny i prodejů. Naopak distribuce meziročně rostla. Upravený čistý zisk však přes pokles na provozu vzrostl o 8% na 4,3 miliardy korun, kdy převážil efekt konce mimořádné daně. Analytici uvádí, že na provozu ČEZ zaostal vlivem volatilní kategorie tradingu a energetických služeb. ČEZ již podruhé zvýšil celoroční výhled na úrovni očištěného zisku o miliardu a nyní ho čeká v pásmu 31 až 35 miliard korun. Analytik Petr Bártek z České spořitelny uvedl, že i přes zvýšení je na této úrovni asi o 6% níže oproti konsenzu trhu dle Bloombergu. ČEZ se také připravuje na své rozdělení, kdy valná hromada v červnu schválila vyčlenění zákaznického segmentu do dceřiné společnosti ČEZ Energy. Na YouTube kanálu Pražské burzy naleznete rozhovor s finančním ředitelem Martinem Novákem o číslech za druhé čtvrtletí, výhledu i plánované transformaci. Z Pražské burzy zdraví Jan Tomán.
2: New Year fireworks paled to a shadow beside the light that exploded inside me at his touch.
3: It's a story. I made it up.
4: Action! Na Netflix dorazila australská novinka Moje skvělá kariéra, kostýmní drama podle klasického románu Miles Franklinové. Píše se rok 1900 a mladá Sibyla má jediný sen stát se spisovatelkou. Jenže rodina pro ní chystá docela jiný scénář, totiž výhodné manželství. Sibyla se každou konvencí tehdejší Austrálie zásadně odmítá řídit a hledá příběh, který by jí vydobil nezávislost. Volba mezi dobrodružstvím a svatbou se zdá jasná, dokud se ale nezamiluje. V hlavní roli září Philippa Northeast z Newsreader, po jejím boku se objeví Christopher Chang ze Slow Horses, Genevieve O'Reilly nebo Anna Chancellor. Hrdinka zasazená do přelomu 19. a 20. století, která si nenechá diktovat, co má dělat se svým životem. Napadlo by vás, jak málo se některé věci mění? První řadu seriálu Moje skvělá kariéra najdete nyní na Netflixu.
5: I think it's high time my granddaughter Sibylla were to enter society.
6: The only way a woman can have money is to marry into it.
5: Don't run out of time.
7: You're a bright girl, Sib. You need to have all your talents stretched.
6: So they can truss me up like a turkey.
8: Surprise!
6: And marry me off to some old stinker when I'm not looking.
9: What is that hiding away behind those eyes?
6: It's mostly concealed fury.
10: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: understand how you did this.
1: The less you know at this stage, the safer you are.
2: This constitutes the cyber equivalent of an armed attack on the United Kingdom.
3: Everything we tell your people, they seem to know immediately.
4: I need to review your security status.
0: We've got a mole.
5: Na Sky Showtime se vrací kybernetický thriller Nevyhlášená válka druhou řadou. Tvůrce Peter Kominsky navazuje na příběh z roku 2024, kdy britská zpravodajská centrála odrážela ničivý ruský kybernetický útok. Jenže právě ve chvíli, kdy to vypadá, že Británie získala navrch, narazí tým analytiků na hrozbu mnohem nebezpečnější, než čekal. Simon Pegg se do hlavní role vrací po boku Hannah Qualley Brown, Alexe Jenningse a Eda Stoparda. V době, kdy se o kyberválce mluví v každých druhých zprávách, působí seriál Nevyhlášená válka spíš jako současná depeše v anglickém kabátě, než jako čirá fikce. První tři epizody druhé řady Nevyhlášené války najdete nyní exkluzivně na Sky Showtime. Další díly pak budou přibývat každý týden. A pokud jste první řadu minuli, i ta je na Sky Showtime k dispozici.
6: Don't give that place everything. Leave some for us.
7: What is this really about?
8: These are very serious allegations you're making about a senior and widely respected colleague.
9: Nobody wakes up in the morning and says, today I'm gonna betray my country. Love, sex, blackmail. And suddenly you get to them, they're in the worst place in the world.

0: život. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: I had sex last night.
1: Congratulations!
0: Yeah.
1: All right!
0: Thanks.
1: Did you go down on her?
0: Yeah, a little. Not... Yeah.
1: It's like bare minimum is 15 minutes. Planning for potentially 45.
0: 45 minutes? Who told you that?
1: I read it.
0: You have a book about how to eat pussy?
1: Yeah!
0: Bro, every day you say shit that makes me... Like, you're giving me a headache.
2: Na Netflix dorazila třetí řada své rázné dílenské komedie Tires, tedy Gumy, kam se podíváš. Nervózní a naprosto nekvalifikovaný Will zdědil řetězec autoservisů a zoufale se snaží otcův podnik postavit zpátky na nohy. Práci mu ale komplikuje jeho bratranec a teď i zaměstnanec Shane, který z něj dělá terč nekonečného trápení. V hlavních rolích Steve Garbin a stand-up komik Shane Gillis, který si seriál zároveň spolu napsal a vytvořil. Po jejich boku se objeví i Andrew Schultz nebo Stavros Halkias. Třetí řadu seriálu Gumy, kam se podíváš, najdete nyní na Netflixu.
0: You and me could get this company back on track. We need something big.
1: Thank you.
0: This is what you wanted, right? Me being invested? I am.
3: Yo.
1: Hey, look at you.
0: Yeah?
1: You look great.
0: Think I should wear collared shirts more often?
1: 100%.
0: Like a bitch?

0: ¿Cómo se cuenta una vida? Mi vida. Yo no soy una persona común. Y mi historia tampoco. Soy el obelisco con tetas.
1: Na Netflixu přistála argentinská Moria, životopisná série o legendě tamního showbiznesu Morie Casán. Moria Casán vlastním jménem Ana Maria Casanova a přezdívaná La One je jednou z nejvýraznějších postav argentinské zábavy. Proslavila se jako hvězda zlaté éry tamní reví, později jako moderátorka, producentka a nesmlouvavá televizní osobnost. Jejíž ostrý jazyk vešel do dějin natolik, že jí tisk začal přezdívat karatistický jazyk. Seriál vzniká u příležitosti jejich 80. narozenin a Casán v něm sama tahá za nitky vlastního příběhu. V různých etapách jejího života jí stvárňují tři skvělé herečky, Cecilia Roth, Griselda Siciliani a Sofia Gala Castiglione, což je mimochodem Morina skutečná dcera. Není to jen portrét hvězdy filmu, divadla a televize, ale hlavně příběh ženy, která si z provokace udělala způsob přežití. Kdo jiný by měl mít poslední slovo o vlastním životě než žena, která nikdy neváhala říct, co si myslí? Sérii Moria najdete ode dneška na Netflixu.
2: Basta! Me despido de tus celos, porque la única trompada que voy a soportar de ahora en más es la trompada del éxito.
3: ¿Ustedes son Carlos y Alberto?
4: Sí.
5: No quiero que nadie me toque el culo. Lo quiero por contrato.
2: ¡Hola!
5: Quiero ser inmortal.
2: ¡Un, dos, tres!
6: Monumental Moria. Este se lo sentí.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

Víkend už klepe na dveře a tak mám pro vás nášup novinek, co tento týden vstoupily na streaming. Apple TV Plus nabízí druhou řadu mexického seriálu Ženy v modrém, Nový případ, Temnější tajemství a Boj se systémem, který je prohnilý až do morku kostí. Disney Plus přihodil lahůdku pro fanoušky záhad. Objevuje se tu zcela nový, dosud neviděný režisérský sestřih Chrise Cartera k filmu Akta X chci uvěřit, a to rovnou v drsnějším střihu. Když beze stopy zmizí federální agent Fox Mulder a Dana Scaliová jsou po letech vtaženi zpět do akce. Jejich jedinou stopou je zprofanovaný bývalý kněz, který tvrdí, že má o zločinech děsivé vize. Netflix má toho tento týden nejvíce. Odstartovala třetí řada dílenské komedie Gumy, kam se podíváš, kde nervózní Will staví na nohy řetězec autoservisů navzdory neustálému trápení od svého bratrance Shane'a. Na Netflix dorazila také australská Moje skvělá kariéra, kostýmní drama o mladé Sybil, která touží stát se spisovatelkou místo toho, aby si výhodně provdala. Z Argentiny dorazila životopisná série Moria o legendě tamního showbiznisu Morie Casán. Brazílie posílá film Sintonia Nando mezi dvěma světy, závěr příběhu jedné z nejikoničtějších postav univerza seriálu Sintonia, kde se Nando po letech vrací domů, aby našel svou zmizelou dceru. K tomu coming of age dramedie Neříkej hodně štěstí o středoškolačce Sophie, která touží po hlavní roli ve školním muzikálu, jenže doma zažívá víc dramatu než na jevišti, a také komedie My Best Friend, His Girlfriend and Me. Z Afriky dorazil na Netflix thriller Umteto o mladé prokurátorce, kterou vtáhne do brutálního vězeňského syndikátu její vlastní bratr, kterého považovala za mrtvého. Netflix doručil i dokument Child of My Own, intimní pohled na ženu, která po opakovaných potratech předstírá těhotenství a její lži se rozrostou ve skandál. Prime Video přineslo čtvrtou řadu akčního seriálu Jack Reacher. Náhodné setkání se zoufalým cizincem ve filadelfském metru vtáhne Reachera do smrtelně nebezpečné hry v nejvyšších patrech moci. Alan Richson je zpět jako jednočlenná katastrofa na dvou nohách. A Sky Showtime tento týden servíruje čtyři novinky. Vrací se druhá řada britského kyberthrilleru Nevyhlášená válka, kde tým analytiků znova odráží ruský kybernetický útok a naráží na hrozbu mnohem nebezpečnější, než čekal. Přibyla hororová vyvražďovačka Primát, kde se z rostomilého domácího šimpanze stane nebezpečné monstrum. Sky Showtime nasadilo také oscarové hudební drama Smutný song s Hugh Jackmanem a Kate Hudson o kapele hrající výhradně písně Neila Diamonda, která se ocitne na pokraji slávy. A v sobotu dodá Sky Showtime i současný western Amerikána se Sydney Sweeney a Paulem Walterem Hauserem, kde se pestrá plejáda postav střetne v krvavém boji o vzácný indiánský artefakt. Tak to byl nekonečný přehled novinek na streamingu tohoto týdne. Hovk!

Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Seznam titulů, které jsme probírali, najdete jako vždy na našich stránkách, tak se nežinýrujte, klikněte na zoomradio.cz a projděte si třeba trailery. Díky, že ladíte Zoom Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí Čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a...

0: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
1: Jak naladíte rádia v DAB+? Stejně jako u FM rádií, internet a data nepotřebujete. Digitální neznamená internetové. DAB+ automaticky nabízí seznam dostupných stanic, takže frekvenci nepotřebujete znát. Stačí si jen vybrat a poslouchat. Nezapomínejte, že Zoon Radio je underground, takže nás najdete vždycky úplně dole. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je Zoon.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Pondělí až pátek od 7 do 9. Ranní WC.
3: No, od 13 do 15 v repríze. Shapeshifters a Lola Stem. Guten Morgen, everybody.

Toto sa vrží The Morning Light, toto je DJ Fop, Alice Rice. The Morning Light. A groovy, groovy, groovy. Takto hráme 24/7. Jirko, pozdravím do Žecka. Pozdravím Fištru do Belej Plechovice, pozdravím Valtra. Katka Gromir z Guten Morgen.

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zdatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Prodáno!
4: Veacom.
5: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Energetická společnost ČEZ v úterý reportovala výsledky za druhé čtvrtletí. Na provozní úrovni zaznamenal ČEZ téměř o čtvrtinu nižší zisk EBITDA vlivem výsledku tradingu, nižších cen elektřiny i prodejů. Naopak distribuce meziročně rostla. Upravený čistý zisk však přes pokles na provozu vzrostl o 8% na 4,3 miliardy korun, kdy převážil efekt konce mimořádné daně. Analytici uvádí, že na provozu ČEZ zaostal vlivem volatilní kategorie tradingu a energetických služeb. ČEZ již podruhé zvýšil celoroční výhled na úrovni očištěného zisku o miliardu a nyní ho čeká v pásmu 31 až 35 miliard korun. Analytik Petr Bártek z České spořitelny uvedl, že i přes zvýšení je na této úrovni asi o 6% níže oproti konsenzu trhu dle Bloombergu. ČEZ se také připravuje na své rozdělení, kdy valná hromada v červnu schválila vyčlenění zákaznického segmentu do dceřiné společnosti ČEZ Energy. Na YouTube kanálu Pražské burzy naleznete rozhovor s finančním ředitelem Martinem Novákem o číslech za druhé čtvrtletí, výhledu i plánované transformaci. Z Pražské burzy zdraví Jan Tomán.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
3: Zun. Pánovi Tománkovi ďakujeme za info a poďme ďalej. Novinka Powerplay, Igor Kmeťov, Anita Soul a Rytmus. Dámy Groove.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako
2: služba. Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifactor.
0: Penetrační test. Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.cybercentro.io.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
2: Večeře, jak na pitevně.
3: Mami, já už nemám hlad.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
6: .cz. Dobrá doména.
7: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
8: Káva voní, beaty hrají, víkend začíná. Zun Radio a Courtyard by Marriott Brno vás zvou na Breakfast Beats. Jedinečné spojení atmosféry venkovní terasy, lákavých snídaňových pochoutek a pohodové hudby, kterou vám naservíruje Zun Radio DJ Andrea Fiorino. Breakfast Beats každou letní sobotu od 10 do 13 hodin na terase restaurace Jasmine Bar and Dining před hotelem Courtyard by Marriott Brno. Více na jasminebrno.com a na sociálních sítích. Breakfast Beats.
9: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

Guten Morgen, everybody. Tak, dobrý pondelku. Trošku sa nám uchladilo, ale nie na dlho.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít Danska tvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
6: Powerplay.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a hučí kučí tance. HBO Max dnes rozjíždí temnou detektivku Lanterns. Sky Showtime nasadilo moderní western Amerikána. Disney Plus oživilo Akta X, Chci uvěřit, v novém drsném střihu Vrač Frankenstein a nekonečný příběh hollywoodské fúze pokračuje. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: This ring, it's the greatest weapon in the universe. When and if to use it, that's the whole ball game, Junior.
1: Did you just use that ring to counterfeit money? No.
2: Na HBO Max dnes startuje komiksová novinka Lanterns a rovnou varuju, pokud čekáte barevný vesmírný blockbuster, budete překvapení. Tvůrci totiž svůj projekt od začátku prodávali jako True Detectives Green Lanterns. Ostřílený veterán Hal Jordan v podání Kyla Chandlera a mladý rekrut John Stewart, kterého hraje Aaron Pierre, vyšetřují brutální vraždu v americkém zapadákově. A co začne jako obyčejná kriminálka, je nakonec cesta k prastarému vesmírnému děsu, který se skrývá přímo tady na Zemi. Šéf vydavatelství DC Jim Lee o prvních záběrech prohlásil, že jsou nesmírně temné a podivné. Fanoušky ostatně rozhoupali už první teasery, protože hrdinové v nich vůbec nemají klasické křiklavě zelené kostýmky. Tvůrci se drží při zemi a sázejí na civilnější pojetí vesmírných policistů. V obsazení najdete i Nathana Filliona jako dalšího Green Lanterna, což seriál přímo propojuje s chystanými velkofilmy Jamesa Gunna a Ulricha Thomsena v roli Sinestra, tedy budoucího úhlavního nepřítele celého sboru. Vedle nich se objeví Kelly MacDonald, Garrett Dillahunt nebo Nicole Ari Parker. Za scénářem stojí pořádná elita. Showrunnerem je Chris Mundy, autor Ozarku, k ruce mu byl Damon Lindelof, tedy tvůrce Ztracených a Watchmen, a komiksový autor Tom King. HBO se přitom o Green Lanterna pokoušelo už od roku 2019, jenže původní drahou verzi Grega Berlantyho nové vedení DC Studios kompletně zrušilo a začalo od nuly. Zajímavé je, že Kyle Chandler roli nejdřív odmítl a scénář odložil, přečíst si ho znovu ho donutili až manželka s dcerou. Dnes Lanterns řadí mezi čtyři nejlepší věci své kariéry, takže ženská intuice 1, hollywoodský agent 0. Osmidílný seriál Lanterns ode dneška na HBO Max.
3: What the fuck?
0: It's time to get up, Junior.
4: So,
5: you're a space cop.
1: No, I'm just being trained.
0: All right, new lesson. Take the ring. You fly.
1: Just fly.
0: I'm sorry. Fly, please. What the fuck is that?
5: You're the backup quarterback.
1: For now.

Nekonečný příběh hollywoodské fúze pokračuje. Připomeňme si, že Paramount po měsíce trvající přetahované s Netflixem nakonec vysoutěžil Warner Bros. Discovery za 111 miliard dolarů, jenže od té doby se k cíli nedostal ani o krok blíž. Kalifornie a dalších 11 států podali před časem žalobu, která má sloučení zablokovat. Argumentují tím, že by spojený gigant potlačil konkurenci v distribuci velkých filmů do kin i na trhu s kabelovými kanály. Federální soudce navíc minulý týden nařídil, že se bude soudit až v březnu příštího roku, čímž Paramountu definitivně zhatil plán uzavřít obchod během léta. A protože každý den zpoždění po 30. září stojí Paramount 7 milionů dolarů denně, které musí platit Warnerům, začíná být ve studiu horko. David Ellison proto svým manažerům oznámil, že pokud kalifornský generální prokurátor Rob Bonta nezasedne k jednacímu stolu, začne firma kolem 1. října stěhovat biznis ze státu pryč. Prokurátor Bonta to nazval vydíráním. Právní šéf Paramountu Makandel Rahim to na konferenci Politico ale odmítl s tím, že Ellison se v Kalifornii narodil, vychovává tam děti a chce tam zůstat, jenže vedení má vůči akcionářům své povinnosti. Del Rahim taky poznamenal, že fúzi už schválilo přes 60 zemí světa, včetně Evropské unie, Číny, Kanady i Austrálie, a jen jeden jediný americký stát to vidí jinak. K možné dohodě pak řekl, že jsou otevřené všechny varianty a že by studio rádo jednalo o jakémkoliv řešení. Jen jednu věc odmítl, prodej CNN. Del Rahim, který se narodil v Iránu a do Ameriky přišel po revoluci v roce 79, prohlásil, že používat státní moc k ovlivňování obsahu médií by byl nejsmutnější den v dějinách země. Bonta naopak tvrdí, že o CNN mu vůbec nejde a že by odprodej stanice stejně nestačil. Takže zatímco právníci vysvětlují, že základní kabelová televize už dávno neexistuje a obě firmy dohromady mají na streamingu sotva desetinu trhu, zbytek Hollywoodu čeká do března příštího roku. O tomhle by se vážně měl natočit politický thriller. Materiálu by bylo dost.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít den z gatva.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: že pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama.

0: really dumb idea I'd like to run by you. I think something bad's going down.
1: Have a look at the newest addition to my humble little collection. A Lakota Indian ghost shirt. Hello? A ghost shirt?
2: Sky Showtime nasadilo o víkendu současný western Amerikána a je to film, který se k divákům prokousával roky. Všechno se točí kolem vzácné lakotské duchovní košile, tedy posvátného artefaktu, o kterém se věřilo, že svého nositele ochrání před kulkami. Když se košile objeví na černém trhu v malém městečku v Jižní Dakotě, začnou se o ní prát úplně všichni. Nesmělá servírka s velkými sny, kterou hraje Sydney Sweeney, se spojí se zamilovaným válečným veteránem v podání Paula Wolterhausera a po krku jim jde nelítostný zabiják v podání Erika Dana, pracující pro sběratele starožitností. Do hry vstoupí i vůdce domorodé skupiny, kterého stvárnil Zane McClarnon, a žena na útěku před vlastní minulostí, v ní se poprvé dramaticky předvedla zpěvačka Halsey a samozřejmě poteče krev. Za kamerou stál tehdy debutující Tony Toast, jinak showrunner Poker Face a tvůrce seriálu Damnation. Kritici při premiéře na festivalu SXSW psali, že natočil film, který vypadá jako raný Tarantino v režii bratří Coenů, a chválili nelineární vyprávění, černý humor i výkon Halsey, která se před dvěma hvězdami rozhodně nestratila. Snímek měl sice premiéru v březnu 2023, jenže pak se dva roky scháněla distribuce, produkční společnost mezi tím zbankrotovala a do amerických kin se Amerikána dostala až loni v srpnu. Sydney Sweeney byla tou dobou herečkou ve vedlejší roli, nicméně se z ní mezi tím stala hvězda, takže se dá říct, že film na tom zpoždění spíš vydělal. Současný western Amerikána najdete nyní exkluzivně na Sky Showtime.
3: I got like $1 million artifact in the trunk of my car.
4: Listen to me, I just smashed that son of a bitch's head in. I'm gonna get us out of here. My home is here, in the Great Spirit. What am I supposed to say to that?
5: Have you seen an old Indian show?
4: The white woman has it.
5: What white woman? Your mom? Your sister? Who?
4: I am the reincarnation of Sitting Bull.
5: Come on, kid. This ain't exactly the golden age of cultural appropriation right now.
4: I remember more horses in my day.
5: Motherfucker.

0: Cheryl Cunningham, 34. Never made it to work last night.
1: Scully?
2: Mulder?
3: Na Disney Plus přistálo něco, co v Hollywoodu skoro nemá obdoby. Chris Carter dostal po 18 letech možnost přestříhat svůj vlastní film a vydat ho znovu. Řeč je o druhém celovečerním filmu ze světa Act X, který u nás běžel pod názvem Chci uvěřit. Mulder i Scullyová jsou v něm už léta mimo FBI. On se schovává jako uprchlík, ona pracuje jako lékařka v katolické nemocnici. Zpátky do hry je vtáhne zmizení federální agentky a jediná stopa vede přes bývalého kněze zbaveného svěcení, který tvrdí, že má o zločinech vize. Pátrání je zavede do zmrzlé krajiny, pod jejímž povrchem se skrývá případ šíleného doktora, hrajícího si na boha. Odtud ostatně nový podtitul Vrač Frankenstein, tedy Doktor Frankenstein. A právě tady je celý vtip. V roce 2008 studio a americká ratingová komise donutili Cartera film totálně osekat na přístupnou verzi a on od té doby tvrdí, že to nebyl snímek, který chtěl natočit. Nový sestřih je proto o 4 minuty delší, výrazně drsnější a nese rating R. Carter k tomu poznamenal, že na rozdíl od většiny režisérských verzí do filmu neházel všechno, co našel v šuplíku. Jednoduše, od nové verze můžeme očekávat, že to bude úplně jiný film. Vedle Davida Duchovnyho a Gillian Anderson se vracejí i Amanda Peet, Billy Connolly a Mitch Pileggi jako Skinner. Načasování není náhodné. Disney totiž souběžně chystá restart Act X od Ryana Kuglera, kde budou hlavní dvojici agentů hrát Daniel Deadweiler a Hamish Patel. Než na něj dojde, můžete si nyní pustit na Disney Plus Cartera v nefiltrované verzi. Acta X chci uvěřit Vrač Frankenstein. Jo, a původní sestřih z roku 2008 zůstává v nabídce Disney Plus také.
4: Do you think God hears your prayers?
5: Why would he send these visions?
4: Maybe it's not God doing the sending.
6: So far we've pulled 11 discrete human limbs from the ice. We're not even finished yet.
4: I can't look into the darkness with you anymore, Mulder.
7: Hello?
8: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Tak co nového přibylo do kin minulý čtvrtek, tedy 13. srpna? Největší jméno na plakátech má smrt Robina Hooda. Michael Sarnowski, který natočil Tiché místo den první, posílá Hugh Jackmana do role zbytého legendárního psance, jenž se po bitvě, kterou považoval za svou poslední, ocitá v péči tajemné ženy v podání Cody Comer. Žádná zelená punčocháčová romantika, ale zúčtování s vlastní minulostí plnou zabíjení. Kdo má rád sci-fi se záhadou, vyrazte do kina nakonec Oak Street. David Robert Mitchell, autor hororu Neutečeš, vytrhne celou předměstskou ulici z reality a přenese ji na neznámé místo. Anne Hathaway a Ewan McGregor hrají rodiče, kteří rychle pochopí, že přežití závisí hlavně na tom, jestli rodina vydrží pohromadě. Z Evropy dorazila koprodukce Birthday Party. Willem Dafoe v ní hraje magnáta ve stylu Aristotela Onassise, který na konci 70. let pořádá na svém soukromém ostrově honosnou oslavu narozenin pro svou dceru a jedinou dědičku. Hosté mají vlastní plány, otec s dcerou taky, a jak padá noc, dekadence stoupá. Českou produkci v kinech zastupuje sportovní drama Bojovník. Milan Ondrík jako bývalý mistr Evropy v boxu, který po letech mimo ring přijme výzvu v souboji v MMA. Nová pravidla, tvrdá příprava a hlavně zápas sám se sebou. A pro fanoušky žánrové svéráznosti je tu australská animovaná komedie Princezna kosmolezba, oceněná tedy award na Berlinále. Barevná intergalaktická záchranná mise proti zlým incelotům, chytlavé melodie a ironie na každém rohu. Pídete pak čeká v kinech animák Tajemství křišťálové planety, dobrodružství odívence, která na nově osídlené planetě objeví podzemní svět a rozhodne se ochránit vzácné mládě před chamtivým guvernérem. Tak to bychom měli. Přehled posledních novinek v kinech. Hop.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifactor.
1: Penetrační test, Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.bercentro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
0: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Z Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Jsme rádi, že jste se připojili do naší rozvětvené rodiny a pravidelně ladíte Zun Radio. Máte vkus. Poslouchejte dál. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Energetická společnost ČEZ v úterý reportovala výsledky za druhé čtvrtletí. Na provozní úrovni zaznamenal ČEZ téměř o čtvrtinu nižší zisk EBITDA vlivem výsledku tradingu, nižších cen elektřiny i prodejů. Naopak distribuce meziročně rostla. Upravený čistý zisk však přes pokles na provozu vzrostl o 8% na 4,3 miliardy korun, kdy převážil efekt konce mimořádné daně. Analytici uvádí, že na provozu ČEZ zaostal vlivem volatilní kategorie tradingu a energetických služeb. ČEZ již podruhé zvýšil celoroční výhled na úrovni očištěného zisku o miliardu a nyní ho čeká v pásmu 31 až 35 miliard korun. Analytik Petr Bártek z České spořitelny uvedl, že i přes zvýšení je na této úrovni asi o 6% níže oproti konsenzu trhu dle Bloombergu. ČEZ se také připravuje na své rozdělení, kdy valná hromada v červnu schválila vyčlenění zákaznického segmentu do dceřiné společnosti ČEZ Energy. Na YouTube kanálu Pražské burzy naleznete rozhovor s finančním ředitelem Martinem Novákem o číslech za druhé čtvrtletí, výhledu i plánované transformaci. Z Pražské burzy zdraví, já.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Máme tu nápad, který zní jako scénář, ale platí ho NASA. Kulaté létající robotky, které by jednou mohly prozkoumávat jeskyně Titanu, největšího měsíce Saturnu. Titan má řeky, jezera a moře z metanu a etanu. K tomu podzemní propadliny a jeskyně, kde by se každé kolové vozítko nadobro zaseklo. Proto se létá. Projekt se jmenuje Spark a vede ho Daniel Drew z Havajské univerzity. Jak popsal portál space.com, robotky mají pohánět takzvané jondové trysky, tedy pohon bez jediné pohyblivé části, prakticky neslyšný. Předchůdci byly centimetrové létající stroječky, které se vnášely nad stolem díky 40 tisícům voltů z transformátoru vytaženého z mikrovlnky. 9 měsíců první fáze, pak roky vývoje, takže na misi Dragonfly to nejspíš nestihnou. Vesmír má trpělivost, přátelé. A tím se s vámi loučím, ať vám dnes nikdo nezhasne baterky. Mějte se pozemsky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Tak co? Dobrý?

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: И над чашей стадиона вновь вспыхнул огонь. Символ единения, честной спортивной борьбы и дружбы.
2: Je 18. srpna 1984 a my se jen krátce zastavujeme na zahájení sportovních her Družba 84, uspořádaných pro země bojkotující letní olympiádu v LA. Zúčastnili se ale i některé státy mimo bojkot, nicméně většinou ti sportovci, kteří se nezvládli kvalifikovat na skutečnou olympiádu. A jak jsem slíbila, je to jen naskok, protože kdo by chtěl dlouho setrvávat v Moskvě?
3: Jo, kdo?
2: Truc podnik Družba 84 a pořádání sportovních utkání se odehrává na několika místech východního bloku. Československo hostí gymnastiku, lukostřelbu, ženskou házenou a lehkou atletiku.
4: Na Strahovském stadioně Evžena Rošického bojují o medaily československé spartakiády atletky zo 16 států. Mezi nimi nejlepší na světě reprezentantky socialistických krají.
2: Českoslovenští sportovci získají v družbě celkem 48 medailí, přesto největší hvězdy v samostatných disciplínách propadnou, protože ztratili motivaci nebo se zdravotně rozsypali po květnovém ohlášení bojkotu olympiády v LA.
4: Tak jako u nás, a i v dalších socialistických krajinách padly desítky světových rekordů. Soutěže Družba přesvědčivo demonstrovali světové prvenstvo socialistického.
2: A my už si dáme sure shot. Taneční

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zda tvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza pokračovala v růstu, i když minulý týden jen kosmetické. Nejvíce se dařilo akcím Photon Energy, které si připsaly přes 12%. Společnost bude ve středu reportovat pololetní výsledky. 8% si připsali akcie zbrojaře Čekoslovak, který oznámil podpis 2 smluv v Polsku. Správce indexu MSCI také oznámil vyřazení akcí CSG ze svého nizozemského indexu na konci srpna. Akcie CSG se zároveň dočkaly několika nových cílových cen a nového pokrytí od Barclays a RBC. Analytik RBC Colin Moody je u zbrojaře aktuálně nejskeptičtějším hlasem, když jeho akcie cíluje v přepočtu na 437 korun, zatímco průměr trhu je blízko 650 korun. Výrazněji se minulý týden nedařilo pouze pojišťovně Vienna Insurance Group, jejíž akcie odepsaly přes 4%. Zprávou týdne byly bezesporu výsledky společnosti ČEZ, která reportovala 23% pokles provozního zisku EBITDA, ale díky konci mimořádné daně naopak 8% růst očištěného čistého zisku. Oznámená čísla byla pod očekáváním analytiků, kteří to připisovali volatilním výsledkům tradingu, které ovlivňuje i dočasné přecenění derivátových pozic. ČEZ spolu s výsledky již po druhé v letošním roce zvýšil celoroční výhled. Očištěnému čistému zisku posunul pásmo o miliardu na 31 až 35 miliard korun. Pohled do makrosvěta. Červencový podíl nezaměstnaných vzrostl na rovných 5% a inflace byla potvrzena na 1,7%. Tento týden přinese ceny v průmyslu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Máme tu nápad, který zní jako scénář, ale platí ho NASA. Kulaté létající robotky, které by jednou mohly prozkoumávat jeskyně Titanu, největšího měsíce Saturnu. Titan má řeky, jezera a moře z metanu a etanu. K tomu podzemní propadliny a jeskyně, kde by se každé kolové vozítko nadobro zaseklo. Proto se létá. Projekt se jmenuje Spark a vede ho Daniel Drew z Havajské univerzity. Jak popsal portál space.com, robotky mají pohánět takzvané jondové trysky, tedy pohon bez jediné pohyblivé části, prakticky neslyšný. Předchůdci byly centimetrové létající stroječky, které se vznášely nad stolem díky 40 tisícům voltů z transformátoru vytaženého z mikrovlnky. 9 měsíců první fáze, pak roky vývoje, takže na misi Dragonfly to nejspíš nestihnou. Vesmír má trpělivost, přátelé. A tím se s vámi loučím, ať vám dnes nikdo nezhasne baterky. Mějte se pozemsky.
0: Tak co? Dobrý?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan z gatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
5: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: Jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: bercentro.io.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více.cz domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
4: Někdo stojí tamhle v rohu.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Energetická společnost ČEZ v úterý reportovala výsledky za druhé čtvrtletí. Na provozní úrovni zaznamenal ČEZ téměř o čtvrtinu nižší zisk EBITDA vlivem výsledku tradingu, nižších cen elektřiny i prodejů. Naopak distribuce meziročně rostla. Upravený čistý zisk však přes pokles na provozu vzrostl o 8% na 4,3 miliardy korun, kdy převážil efekt konce mimořádné daně. Analytici uvádí, že na provozu ČEZ zaostal vlivem volatilní kategorie tradingu a energetických služeb. ČEZ již po druhé zvýšil celoroční výhled na úrovni očištěného zisku o miliardu a nyní ho čeká v pásmu 31 až 35 miliard korun. Analytik Petr Bártek z České spořitelny uvedl, že i přes zvýšení je na této úrovni asi o 6% níže oproti konsenzu trhu dle Bloombergu. ČEZ se také připravuje na své rozdělení, kdy valná hromada v červnu schválila vyčlenění zákaznického segmentu do dceřiné společnosti ČEZ Energy. Na YouTube kanálu Pražské burzy naleznete rozhovor s finančním ředitelem Martinem Novákem o číslech za druhé čtvrtletí, výhledu i plánované transformaci. Z Pražské burzy zdraví Jan

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Máme tu nápad, který zní jako scénář, ale platí ho NASA. Kulaté létající robotky, které by jednou mohly prozkoumávat jeskyně Titanu, největšího měsíce Saturnu. Titan má řeky, jezera a moře z metanu a etanu. K tomu podzemní propadliny a jeskyně, kde by se každé kolové vozítko nadobro zaseklo. Proto se létá. Projekt se jmenuje Spark a vede ho Daniel Drew z Havajské univerzity. Jak popsal portál space.com, robotky mají pohánět takzvané jondové trysky, tedy pohon bez jediné pohyblivé části, prakticky neslyšný. Předchůdci byly centimetrové létající stroječky, které se vznášely nad stolem díky 40 tisícům voltů z transformátoru vytaženého z mikrovlnky. 9 měsíců první fáze, pak roky vývoje, takže na misi Dragonfly to nejspíš nestihnou. Vesmír má trpělivost, přátelé. A tím se s vámi loučím, ať vám dnes nikdo nezhasne baterky. Mějte se pozemsky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklamní

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Čáš a burger je oficiální masový sendvič pro letošní letní olympiádu.
2: Je začátek srpna 1984 a my se ocitli na letní olympiádě v Los Angeles.
3: Už jen pár sekund nás dělí od motýlka žen na 100 metrů a jelikož si východní Němky válejí šunky 9000 mil, to jsou Američanky horkými favoritkami.
2: Díky bojkotu východního bloku se americkým sportovcům neskonale daří i v disciplínách, které nepatří mezi jejich nejsilnější.
4: This time they go. The way well was Donald Reed on the near side, Stewart, and Carl Lewis is showing his patience and ready. Carl Lewis on the near side, and on the far side, Ron Brown, and America may have gone 1, 2, 3. Lewis was flying.
2: Za to atlet Carl Lewis, který je favorit, začíná ukazovat svou dokonalou běžeckou techniku, když 4. srpna 84 hladce vítězí na stovce, následovaný svými americkými kolegy.
1: Jak se nikdo může takhle mrzačit dělo?
5: Máš recht, tati.
2: Dva dny na to mistr světa ve skoku dalekém a sprinter Carl Lewis, který si předsevzal, že chce dosáhnout stejného úspěchu jako Jesse Owens na olympiádě v Berlíně v 36., skáče jako jediný 854 cm.
4: Oh, what a good job. Absolutely spot on the board, and he allows himself a little smile. World champion, and now double Olympic champion.
2: 8. srpna 84 dosáhne Carl Lewis i na zlato ve dvoustovce a získá tak svou jedinou zlatou medaili v této disciplíně na velké události.
4: It's Carl Lewis all the way. That is gold number 3.
2: Úžasný atlet Carl Lewis se na své první olympiádě nezastavuje před ničím a 11. srpna 1984 dobíhá v týmové soutěži 4x100 metrů na prvním místě v novém olympijském i světovém rekordu a duplikuje tak úspěch Jesseho Owense z roku 1936, když získává 4 zlaté kovy na jedné olympiádě ve dvou odlišných disciplínách. Amerika se svými 174 medailemi totálně dominovala olympiádě v LA, přičemž druhé Rumunsko dosáhlo na celkem 53 medailí. Ač se mohla marketingová kampaň McDonald's s děsivým maskotem klauna a se stíracími losy, když Amerika vyhraje, vyhrajete i vy, zdát geniálním nápadem, namísto toho se stala ohromujícím ekonomickým průšvihem rychlého občerstvení. Amerika vyhrála a Šáša Burger prohrál.
1: Ša! USA! USA!
6: Karle Loise, já ti dám posu.
0: Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Single Story.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Medusa Card v desiatkach reštaurácií. www.medusacard.sk.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno!
1: Veacom.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: cenách na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Pondělí až pátek od 7 do 9. Ranní WC.
3: No, od 13 do 15 v repríze. Shapeshifters a Lola Stem. Guten Morgen, everybody.

0: posledné, že The Morning Light, toto je DJ Fop a Alice Rice.
1: The Morning Light.
0: A groovy, groovy, groovy. Takto hráme 24/7. Jirko, pozdravím do Žecka. Pozdravím Fištrona do Bielej Plechovice, pozdravím Valtra. Katka Gromirž z Guten Morgen.

0: Spot.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan zdatma.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
6: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální web hostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: Prodáno!
4: Veacom.
5: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Energetická společnost ČEZ v úterý reportovala výsledky za druhé čtvrtletí. Na provozní úrovni zaznamenal ČEZ téměř o čtvrtinu nižší zisk EBITDA vlivem výsledku tradingu, nižších cen elektřiny i prodejů. Naopak distribuce meziročně rostla. Upravený čistý zisk však přes pokles na provozu vzrostl o 8% na 4,3 miliardy korun, kdy převážil efekt konce mimořádné daně. Analytici uvádí, že na provozu ČEZ zaostal vlivem volatilní kategorie tradingu a energetických služeb. ČEZ již po druhé zvýšil celoroční výhled na úrovni očištěného zisku o miliardu a nyní ho čeká v pásmu 31 až 35 miliard korun. Analytik Petr Bártek z České spořitelny uvedl, že i přes zvýšení je na této úrovni asi o 6% níže oproti konsenzu trhu dle Bloombergu. ČEZ se také připravuje na své rozdělení, kdy valná hromada v červnu schválila vyčlenění zákaznického segmentu do dceřiné společnosti ČEZ Energy. Na YouTube kanálu Pražské burzy naleznete rozhovor s finančním ředitelem Martinem Novákem o číslech za druhé čtvrtletí, výhledu i plánované transformaci. Z Pražské burzy zdraví Jan Tomán.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
3: Zun.
4: Pánovi Tománkovi ďakujeme za info a poďme ďalej. Novinka Powerplay, Igor Kmeťov, Anita Soul a Rytmus. Dámy Grúva.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
0: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba. Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
1: Multifaktor.
0: Penetrační test. Log Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Percontrol.io.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
2: Večeře jak na pitevně.
3: Mami, já už nemám hlad.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více.cz domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
6: .cz. Dobrá doména.
5: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Káva voní, beaty hrají, víkend začíná. Zun Radio a Courtyard by Marriott Brno vás zvou na Breakfast Beats. Jedinečné spojení atmosféry venkovní terasy, lákavých snídaňových pochoutek a pohodové hudby, kterou vám naservíruje Zun Radio DJ Andrea Fiorino.

0: Jazz Brno. Více na jazzminbrno.com a na sociálních sítích. Breakfast Beats.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom,

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
4: Vkus.
3: Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
5: This right here is a power play.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza pokračovala v růstu, i když minulý týden jen kosmetické. Nejvíce se dařilo akcím Photon Energy, které si připsaly přes 12%. Společnost bude ve středu reportovat pololetní výsledky. 8% si připsali akcie zbrojaře Čekoslovak, který oznámil podpis dvou smluv v Polsku. Správce indexu MSCI také oznámil vyřazení akcí CSG ze svého nizozemského indexu na konci srpna. Akcie CSG se zároveň dočkaly několika nových cílových cen a nového pokrytí od Barclays a RBC. Analytik RBC Colin Moody je u zbrojaře aktuálně nejskeptičtějším hlasem, když jeho akcie cíluje v přepočtu na 437 korun, zatímco průměr trhu je blízko 650 korun. Výrazněji se minulý týden nedařilo pouze pojišťovně Vienna Insurance Group, jejíž akcie odepsaly přes 4%. Zprávou týdne byly bezesporu výsledky společnosti ČEZ, která reportovala 23% pokles provozního zisku EBITDA, ale díky konci mimořádné daně naopak 8% růst očištěného čistého zisku. Oznámená čísla byla pod očekáváním analytiků, kteří to připisovali volatilním výsledkům tradingu, které ovlivňuje i dočasné přecenění derivátových pozic. ČEZ spolu s výsledky již po druhé v letošním roce zvýšil celoroční výhled. Očištěnému čistému zisku posunul pásmo o miliardu na 31 až 35 miliard korun. Pohled do makrosvěta. Červencový podíl nezaměstnaných vzrostl na rovných 5% a inflace byla potvrzena na 1,7%. Tento týden přinese ceny v průmyslu. Výnosy patří trpělivý. Z pražské burzy zdraví Jan Tomán.
2: Trpíte depresí?

0: Vstupte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Máme tu nápad, který zní jako scénář, ale platí ho NASA. Kulaté létající robotky, které by jednou mohly prozkoumávat jeskyně Titanu, největšího měsíce Saturnu. Titan má řeky, jezera a moře z metanu a etanu. K tomu podzemní propadliny a jeskyně, kde by se každé kolové vozítko nadobro zaseklo. Proto se létá. Projekt se jmenuje Spark a vede ho Daniel Drew z Havajské univerzity. Jak popsal portál space.com, robotky mají pohánět takzvané jondové trysky, tedy pohon bez jediné pohyblivé části, prakticky neslyšný. Předchůdci byly centimetrové létající stroječky, které se vznášely nad stolem díky 40 tisícům voltů z transformátoru vytaženého z mikrovlnky. 9 měsíců první fáze, pak roky vývoje, takže na misi Dragonfly to nejspíš nestihnou. Vesmír má trpělivost, přátelé. A tím se s vámi loučím, ať vám dnes nikdo nezhasne baterky. Mějte se pozemsky.
3: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz
8: .cz Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Spojte mě s agentem Chesterem Desmondem z Farga v severní Dakotě.
2: Po festivalových zastávkách se konečně na konci srpna 92 dočkáváme slavnostní premiéry a startu promítání mysteriózního traileru Twin Peaks Ohni se mnou pojď.
1: Čete, volám ti z Portlandu z Oregonu. Tady Gordon Cole.
3: Ano, Gordone.
1: Oregon! Scháním tě kvůli vraždě 17-leté dívky. Chtěl bych ti ukázat něco, co tě bude zajímat. Budu tě čekat na soukromém letišti v Portlandu.
2: Autor a režisér David Lynch se po úspěšné a oceňované televizní sérii Městečko Twin Peaks pustil do rozpředení tajemství, které vedlo k událostem v seriálu samotném. V prekvelu se opět objevuje drtivá většina již známých postav i agent Cooper v podání Kyla McLachlana, který účinkování odmítal v obavě ze zaškatulkování. Proto byla jeho role upozaděna a Lynch přivedl na plátno agenta Desmonda, jehož stvárnil populární zpěvák Chris Isaak a v miniroli se zde objeví dokonce i David Bowie.
4: To bylo dílo ta tančící dívka, co? Co to vlastně mělo znamenat?
5: Pamatujete si na to, jak se tvářila?
4: No a co?
5: Její obličej měl kyselý výraz. Budeme mít problémy s místními policisty. Nebudou chtít respektovat FBI.
2: Americká kritika Lynche a jeho snímek Twin Peaks Ohni se mnou pojď rozhodně nepochválí. A i když ta evropská bude smířlivější, přesto kritici zasadí smrtelnou ránu návštěvnosti v kinech a film nevydělá ani na svou výrobu, která stála 10 milionů dolarů.
5: Mrkání znamenalo složitou situaci. Oči vyjadřovali policisty. Šerifa a jeho zástupce si berou na starost. Všiml jste si, že měla jednu ruku v kapse? To znamená, že něco skrývají. Druhou ruku zatínala v pěst. Budou s námi chtít válčit.
2: Jak již bývá zvykem u kontroverzních snímků, čas zahojí rány, osvěží náhled a tento horor se pro kritiky stane mistrovským dílem.
5: Přešlapovala na místě, znamená to, že do případu bude zapleteno hodně hajzlů.
2: Daleko po miléniu se objeví na seznamech top 10 filmů nejen 90. let.
5: Cole řekl, že Lil byla dcerou sestry jeho matky. Něco v téhle větě schází.
2: Za tajemných okolností mizející a objevující se agenti FBI a Černý Wigwam ale neuvidíme naposledy. I přes Lynchovo zklamání z přijetí Twin Peaks Ohni se mnou pojď, dojde i na pokračování seriálu v roce 2017.
5: A teď mi něco řekněte. Zaujalo vás něco na jejich šatech?
4: Byli přešité.
5: Gordon říkal, že jste dobrý. Ty šaty jsou kódem k droga. Všiml jste si, jakou měli ozdobu?
4: Modrou růži?
5: Správně. Ale co znamená to, nevím.
4: Ne?
6: Gordone, je 10 hodin 10 minut 16. února. Od té noci, co jsem měl ten sen, se tohoto neobávám. Diano, je 4:45 odpoledne. Stojím u větrné řeky v místě, kde bylo nalezeno tělo Terezy Banksové.
7: Temnotou budoucí minulosti kouzelník touží prohlédnout. Jen jedna šance mezi dvěma světy.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zgatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to s

0: Positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Hučí kučí tance. HBO Max dnes rozjíždí temnou detektivku Lanterns. Sky Showtime nasadilo moderní western Americana. Disney Plus oživilo Akta X, Chci uvěřit, v novém drsném střihu Vrač Frankenstein a nekonečný příběh hollywoodské fůze pokračuje. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: This ring, it's the greatest weapon in the universe. When and if to use it, that's the whole ball game, Junior.
1: Did you just use that ring to counterfeit money? No.
2: Na HBO Max dnes startuje komiksová novinka Lanterns a rovnou varuju, pokud čekáte barevný vesmírný blockbuster, budete překvapení. Tvůrci totiž svůj projekt od začátku prodávali jako True Detectives Green Lanterns. Ostřílený veterán Hal Jordan v podání Kyla Chandlera a mladý rekrut John Stewart, kterého hraje Aaron Pierre, vyšetřují brutální vraždu v americkém Zapadákově. A co začne jako obyčejná kriminálka, je nakonec cesta k prastarému vesmírnému děsu, který se skrývá přímo tady na Zemi. Šéf vydavatelství DC Jim Lee o prvních záběrech prohlásil, že jsou nesmírně temné a podivné. Fanoušky ostatně rozhoupali už první teasery, protože hrdinové v nich vůbec nemají klasické křiklavě zelené kostýmky. Tvůrci se drží při zemi a sázejí na civilnější pojetí vesmírných policistů. V obsazení najdete i Nathana Filliona jako dalšího Green Lanterna, což v seriál přímo propojuje s chystanými velkofilmy Jamesa Gunna a Ulricha Thomsena v roli Sinestra, tedy budoucího úhlavního nepřítele celého sboru. Vedle nich se objeví Kelly MacDonald, Garrett Dillahunt nebo Nicole Ari Parker. Za scénářem stojí pořádná elita. Showrunnerem je Chris Mundy, autor Ozarku, k ruce mu byl Damon Lindelof, tedy tvůrce Ztracených a Watchmen, a komiksový autor Tom King. HBO se přitom o Green Lanterna pokoušelo už od roku 2019, jenže původní drahou verzi Grega Berlantyho nové vedení DC Studios kompletně zrušilo a začalo od nuly. Zajímavé je, že Kyle Chandler roli nejdřív odmítl a scénář odložil, přečíst si ho znovu ho donutili až manželka s dcerou. Dnes Lanterns řadí mezi čtyři nejlepší věci své kariéry, takže ženská intuice 1, hollywoodský agent 0. Osmidílný seriál Lanterns ode dneška na HBO Max.
3: What the fuck?
0: It's time to get up, Junior.
4: So, you're a space cop.
1: No, I'm just being trained.
0: All right, new lesson. Take the ring. We fly.
1: Just fly.
0: I'm sorry. Fly, please. What the fuck is that?
4: You're the backup quarterback.
1: For now.

Nekonečný příběh hollywoodské fúze pokračuje. Připomeňme si, že Paramount po měsíce trvající přetahované s Netflixem nakonec vysoutěžil Warner Bros. Discovery za 111 miliard dolarů, jenže od té doby se k cíli nedostal ani o krok blíž. Kalifornie a dalších 11 států podali před časem žalobu, která má sloučení zablokovat. Argumentují tím, že by spojený gigant potlačil konkurenci v distribuci velkých filmů do kin i na trhu s kabelovými kanály. Federální soudce navíc minulý týden nařídil, že se bude soudit až v březnu příštího roku, čímž Paramountu definitivně zhatil plán uzavřít obchod během léta. A protože každý den zpoždění po 30. září stojí Paramount 7 milionů dolarů denně, které musí platit Warnerům, začíná být ve studiu horko. David Ellison proto svým manažerům oznámil, že pokud kalifornský generální prokurátor Rob Bonta nezasedne k jednacímu stolu, začne firma kolem 1. října stěhovat biznis ze státu pryč. Prokurátor Bonta to nazval vydíráním. Právní šéf Paramountu Makandel Rahim to na konferenci Politico ale odmítl s tím, že Ellison se v Kalifornii narodil, vychovává tam děti a chce tam zůstat, jenže vedení má vůči akcionářům své povinnosti. Del Rahim taky poznamenal, že fúzi už schválilo přes 60 zemí světa, včetně Evropské unie, Číny, Kanady i Austrálie, a jen jeden jediný americký stát to vidí jinak. K možné dohodě pak řekl, že jsou otevřené všechny varianty a že by studio rádo jednalo o jakémkoliv řešení. Jen jednu věc odmítl: prodej CNN. Del Rahim, který se narodil v Iránu a do Ameriky přišel po revoluci v roce 79, prohlásil, že používat státní moc k ovlivňování obsahu médií by byl nejsmutnější den v dějinách země. Bonta naopak tvrdí, že o CNN mu vůbec nejde a že by odprodej stanice stejně nestačil. Takže zatímco právníci vysvětlují, že základní kabelová televize už dávno neexistuje a obě firmy dohromady mají na streamingu sotva desetinu trhu, zbytek Hollywoodu čeká do března příštího roku. O tomhle by se vážně měl natočit politický thriller. Materiálu by bylo dost.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture? NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Log Management, SOC2, Recovery Plan, Endpoint Detection, Multifactor, Penetrační test, Log Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: bercentro.io.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy.

0: a really dumb idea I'd like to run by you. I think something bad's going down.
1: Have a look at the newest addition to my humble little collection. A Lakota Indian ghost shirt. Hello? A ghost shirt?
2: Sky Showtime nasadilo o víkendu současný western Amerikána a je to film, který se k divákům prokousával roky. Všechno se točí kolem vzácné lakotské duchovní košile, tedy posvátného artefaktu, o kterém se věřilo, že svého nositele ochrání před kulkami. Když se košile objeví na černém trhu v malém městečku v jižní Dakotě, začnou se o ní prát úplně všichni. Nesmělá servírka s velkými sny, kterou hraje Sydney Sweeney, se spojí se zamilovaným válečným veteránem v podání Paula Waltera Hausera a po krku jim jde nelítostný zabiják v podání Erika Dana, pracující pro sběratele starožitností. Do hry vstoupí i vůdce domorodé skupiny, kterého stvárnil Jean McClarnon, a žena na útěku před vlastní minulostí, v níž se poprvé dramaticky předvedla zpěvačka Halsey a samozřejmě poteče krev. Za kamerou stál tehdy debutující Tony Toast, jinak showrunner Poker Face a tvůrce seriálu Damnation. Kritici při premiéře na festivalu SXSW psali, že natočil film, který vypadá jako raný Tarantino v režii bratří Coenů, a chválili nelineární vyprávění, černý humor i výkon Halsey, která se před dvěma hvězdami rozhodně nestratila. Snímek měl sice premiéru v březnu 2023, jenže pak se dva roky scháněla distribuce, produkční společnost mezi tím zbankrotovala a do amerických kin se Amerikána dostala až loni v srpnu. Sydney Sweeney byla tou dobou herečkou ve vedlejší roli, nicméně se z ní mezi tím stala hvězda, takže se dá říct, že film na tom zpoždění spíš vydělal. Současný western Amerikána najdete nyní exkluzivně na Sky Showtime.
3: I got like $1 million artifact in the trunk of my car.
4: Listen to me. I just smashed that son of a bitch's head in. I'm gonna get us out of here. My home is here. In the Great Spirit. What am I supposed to say to that?
5: Have you seen an old Indian show?
4: The white woman has it.
5: What white woman? Your mom? Your sister who?
4: I am the reincarnation of Sitting Bull.
5: Come on, kid. This ain't exactly the golden age of cultural appropriation right now.
4: I remember more horses in my day.
5: Motherfucker.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Cheryl Cunningham, 34. Never made it to work last night.
1: Scully?
2: Mulder?
3: Na Disney Plus přistálo něco, co v Hollywoodu skoro nemá obdoby. Chris Carter dostal po 18 letech možnost přestříhat svůj vlastní film a vydat ho znovu. Řeč je o druhém celovečerním filmu ze světa Act X, který u nás běžel pod názvem Chci uvěřit. Mulder i Scullyová jsou v něm už léta mimo FBI. On se schovává jako uprchlík, ona pracuje jako lékařka v katolické nemocnici. Zpátky do hry je vtáhne zmizení federální agentky a jediná stopa vede přes bývalého kněze zbaveného svěcení, který tvrdí, že má o zločinech vize. Pátrání je zavede do zmrzlé krajiny, pod jejímž povrchem se skrývá případ šíleného doktora, hrajícího si na boha. Odtud ostatně nový podtitul Vrač Frankenstein, tedy Doktor Frankenstein. A právě tady je celý vtip. V roce 2008 studio a americká ratingová komise donutili Cartera film totálně osekat na přístupnou verzi a on od té doby tvrdí, že to nebyl snímek, který chtěl natočit. Nový sestřih je proto o 4 minuty delší, výrazně drsnější a nese rating R. Carter k tomu poznamenal, že na rozdíl od většiny režisérských verzí do filmu neházel všechno, co našel v šuplíku. Jednoduše, od nové verze můžeme očekávat, že to bude úplně jiný film. Vedle Davida Duchovnyho a Gillian Anderson se vracejí i Amanda Peet, Billy Connolly a Mitch Pileggi jako Skinner. Načasování není náhodné. Disney totiž souběžně chystá restart Act X od Ryana Kuglera, kde budou hlavní dvojici agentů hrát Daniel Deadweiler a Hamesh Patel. Než na něj dojde, můžete si nyní pustit na Disney Plus Cartera v nefiltrované verzi. Acta X chci uvěřit Vrač Frankenstein. Jo, a původní sestřih z roku 2008 zůstává v nabídce Disney Plus také.
4: Do you think God hears your prayers?
5: Why would he send these visions?
4: Maybe it's not God doing the sending.
6: So far we've pulled 11 discrete human limbs from the ice. We're not even finished yet.
4: I can't look into the darkness with you anymore, Mulder.
7: Hello?

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan zdatma.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
6: Nepíšeme newslety o tom,

0: se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: S4 stavební.
2: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
1: S4 stavební.
2: Více na www.s4stavební.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
4: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
5: Memento mori, krasotinko.
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Prodáno!
8: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
4: Vkus.
8: Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
9: Tak co nového přibylo do kin minulý čtvrtek, tedy 13. srpna? Největší jméno na plakátech má smrt Robina Hooda. Michael Sarnowski, který natočil Tiché místo den první, posílá Hugh Jackmana do role zbytého legendárního psance, jenž se po bitvě, kterou považoval za svou poslední, ocitá v péči tajemné ženy v podání Cody Comer. Žádná zelená punčocháčová romantika, ale zúčtování s vlastní minulostí plnou zabíjení. Kdo má rád sci-fi se záhadou, vyraste do kina nakonec Oak Street. David Robert Mitchell, autor hororu Neutečeš, vytrhne celou předměstskou ulici z reality a přenese ji na neznámé místo. Anne Hathaway a Ewan McGregor hrají rodiče, kteří rychle pochopí, že přežití závisí hlavně na tom, jestli rodina vydrží pohromadě. Z Evropy dorazila koprodukce Birthday Party. Willem Dafoe v ní hraje magnáta ve stylu Aristotela Onassise, který na konci 70. let pořádá na svém soukromém ostrově honosnou oslavu narozenin pro svou dceru a jedinou dědičku. Hosté mají vlastní plány, otec s dcerou taky, a jak padá noc, dekadence stoupá. Českou produkci v kinech zastupuje sportovní drama Bojovník. Milan Ondrík jako bývalý mistr Evropy v boxu, který po letech mimo ring přijme výzvu v souboji v MMA. Nová pravidla, tvrdá příprava a hlavně zápas sám se sebou. A pro fanoušky žánrové svéráznosti je tu australská animovaná komedie Princezna kosmolesba, oceněná tedy award na Berlinále. Barevná intergalaktická záchranná mise proti zlým incelotům, chytlavé melodie a ironie na každém rohu. Pídete pak čeká v kinech animák Tajemství křišťálové planety, dobrodružství odívence, která na nově osídlené planetě objeví podzemní svět a rozhodne se ochránit vzácné mládě před chamtivým guvernérem. Tak to bychom měli. Přehled posledních novinek v kinech.

Maribi Samples. Čistý chill, čistá pohoda. Toto je Deep Wave.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
2: Powerplay. Nejvíc houseu v éteru. Wake up, sleepyheads.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom.
2: Andrea Fiorino, Master Mix.
3: Master Mix.
4: Pero no te, pero no te.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture? NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifactor. Penetrační test. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Powerplay.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza pokračovala v růstu, i když minulý týden jen kosmetické. Nejvíce se dařilo akcím Photon Energy, které si připsaly přes 12%. Společnost bude ve středu reportovat pololetní výsledky. 8% si připsali akcie zbrojaře Čekoslovak, který oznámil podpis dvou smluv v Polsku. Správce indexu MSCI také oznámil vyřazení akcí CSG ze svého nizozemského indexu na konci srpna. Akcie CSG se zároveň dočkaly několika nových cílových cen a nového pokrytí od Barclays a RBC. Analytik RBC Colin Moody je u zbrojaře aktuálně nejskeptičtějším hlasem, když jeho akcie cíluje v přepočtu na 437 korun, zatímco průměr trhu je blízko 650 korun. Výrazněji se minulý týden nedařilo pouze pojišťovně Vienna Insurance Group, jejíž akcie odepsaly přes 4%. Zprávou týdne byly bezesporu výsledky společnosti ČEZ, která reportovala 23% pokles provozního zisku EBITDA, ale díky konci mimořádné daně

Oznámená čísla byla pod očekáváním analytiků, kteří to připisovali volatilním výsledkům tradingu, které ovlivňuje i dočasné přecenění derivátových pozic. ČEZ spolu s výsledky již po druhé v letošním roce zvýšil celoroční výhled. Očištěnému čistému zisku posunul pásmo o miliardu na 31 až 35 miliard korun. Pohled do makrosvěta. Červencový podíl nezaměstnaných vzrostl na rovných 5% a inflace byla potvrzena na 1,7%. Tento týden přinese ceny v průmyslu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Máme tu nápad, který zní jako scénář, ale platí ho NASA. Kulaté létající robotky, které by jednou mohly prozkoumávat jeskyně Titanu, největšího měsíce Saturnu. Titan má řeky, jezera a moře z metanu a etanu. K tomu podzemní propadliny a jeskyně, kde by se každé kolové vozítko na dobro zaseklo. Proto se létá. Projekt se jmenuje Spark a vede ho Daniel Drew z Havajské univerzity. Jak popsal portál space.com, robotky mají pohánět takzvané jondové trysky, tedy pohon bez jediné pohyblivé části, prakticky neslyšný. Předchůdci byly centimetrové létající stroječky, které se vznášely nad stolem díky 40 tisícům voltů z transformátoru vytaženého z mikrovlnky. 9 měsíců první fáze, pak roky vývoje, takže na misi Dragonfly to nejspíš nestihnou. Vesmír má trpělivost, přátelé. A tím se s vámi loučím, ať vám dnes nikdo nezhasne baterky. Mějte se pozemsky.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
1: Powerplay.

0: cenách na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: You like that?
4: Ooh, work that nerve.
3: You like that?
4: Ooh, yeah.
3: You like that?
4: Ooh, yeah.
5: Classica.

0: web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

Navy's House of Etheru.